0: Ойнаусоо тумик пинкум пегатаарасси сумарлунгоппат арфунгоққа пинкортитсеққиккумарпуут апарлаа уликкаарнера
1: уликкаарлу
0: а уликкаарсимаваама аймуна қойсоқаққиссимаоқ
2: э хэлло
3: хэлло мартинна пикарси аминингаат киарнивиннеру натуппа
2: э контролсалит
3: Hal treia hal fier.
1: Hallo.
3: Kota onno.
1: Hallo.
3: Ses. Otte ses.
2: Amisokoi pluat.
3: Idakko.
2: Hello. Bye.
0: Ullumik ullu eqquisutaqqi. Spil et sådan imod der så jeg kunne lyve på sådan imod luk Anne Maria Rapalsen Ulrik Karlo Tobias Kleist spil to sådan imod der så Vivi Petersen sådan imod luk Lydia Lybert Hans Kvist Hans Ulriksen Ulrik Karlo Lydia Lybert spil tre sådan imod der så Anina Løstrøm sådan imod luk Lille Mikkelsen Ulrik Karlo Maren Blutmann spil Mini, spil mini. Kisje Jørgensen, jo som er så, Kisje Jørgensen. Der var spil 4, sådan imod, der er så Jensine Lærk, sådan imod Marluk, Adolfine Reimer Holm. Der var det Uli Garlum, Anlinger Poulsen, Martine Petersen, jo, men gik hun liv, synes jeg så. Martin Petersen kom til mig lidt af lidt spil fire måneder lidt også med ham. Martin Petersen, ja, bare mig under. Der var kontrolsal i alt. På sådan noget slut, det er jo ikke det, jeg kan have. Tredjers. Otmos. Den knuller mit du sager mig af. Og det kan slå spil fire måneder på Olsen. At tage Anna spil fem. Sådan imod at der er sagt med Greta og Kaspersen, sådan imod Marluk, Knud Klassen, Ulrik Garlo, Tala Clemensen, Martina Petersen. Der må jeg sige, at jeg er en god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god, god